0: Takova ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, bože mno, to si nesmím.
0: Ale víte, člověku se všechno

0: Jestli taková ženská má taky mužský.
1: Ojo, ojo, to je stylo kudrno.
0: Usakla, mě to ani nejde.

0: chtěl jste říci nevěstku?
1: A jak se opravdu jmenovala Elian?
0: Elian McGregor, vždyť to máte v těch dopisech.
1: Pardon, pardon, tam je jenom E-M, nic, nic.
0: To samozřejmě znamená Elian McGregor.
1: To může znamenat třeba Emilia Marti, Eugenia Montes, nebo tisíc jiných.
0: Ale to Elian McGregor.
1: Ale spíš. Elina Makropoulos, Regines Greti. Vy jste to věděla?
0: Učerno, jak to nevíte?
1: Není prostě. Závěti je vše, co jaké si v Berlína mluví. Narozeny bylo uvět 20. listopadu 18. A v matřičním zápise tohle. Nomen infantis Ferdinand Makropoulos Tvorus, nemám český otec Vinehan, mater Elina Makropoulos.